prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: maximum tvý muziky.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
4: I'm here inside in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: už dneska večer. Rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza Evropy 2. Headliners pro tento víkend. DJ Lafayette, Ondrej, Richard Reynolds. Už dneska od 10 večer do 4 ráno. Dance Extravaganza Evropy 2.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa

Velkoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.

0: I'm sorry.
1: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
2: Pro koho a proč song za trest?
3: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
2: Cože, jsi Panamy?
4: Odkud nám voláte?
5: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
2: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
6: Halo. To není z Marsu, z oběžní dráhy. Německa.
1: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
7: Javor!

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
1: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
0: Vím. Pája.
1: Zkuste doplnit.
0: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
1: Ale C je správně.
0: A co nám Cejny nabídneš?
1: Mně nejde z pusy dát slovo.
0: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13.

0: Kupte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s Molkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.
1: Evropa 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Jimrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
2: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maso.
1: Já miluju samolepky, rybiček.
2: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
1: Nebo tady, soutěž o Lego bandí rodinka.
2: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
1: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
3: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
1: Juchu!

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Je sobota 15. srpna, 7 hodin ráno startuje Maximum muziky o víkendu a taky Zuzka Kozáková a zprávy.
2: Hezké ráno. Zájem o kroužky, které nabízejí domy dětí a mládeže, je i letos vysoký. Největší zájem je tradičně o sportovní či hudební kroužky, ale také například o robotiku, keramiku či kroužky zaměřené na 3D tisk a létání. Některé domovy dětí a mládeže zvyšují od nového školního roku ceny o 100 koruny, jiné je nechávají podobné jako loni. Venezuelská vláda propustila 131 politických vězňů. Mezi nimi byla také žena obviněná z dronového útoku na někdejšího prezidenta Nicolase Madura. Podle agentury Reuters vláda propuštěným uložila alternativní opatření k odnětí svobody, jejichž konkrétní podobu však blíže nespecifikovala. 4 zápasy čtvrtého kola má dnes na programu první fotbalová liga. Sparta přivítá Teplice od 17 hodin a v domácí soutěži si po 2 porážkách už nemůže dovolit další ztrátu. Plzeň chce proti Zlínu poprvé v ročníku zvítězit. Jejich duel začne ve 20 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D1 pozor ve směru na Prahu, na stém 96,5 kilometru bouralo nákladní vozidlo. Na D1 na výjezdu 354, tedy exit 354 směr Ostrava, je to uzavřeno kvůli požáru, který vznikl po nehodě. V Praze na Vinohradské máme taktéž nehodu a s nehodou počítejte i v Plzni v Zábělé ulici.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Aktuálně jasno, odpoledne v Čechách od západu očekáváme vysokou oblačnost a co se teplo týče, budou se držet v rozmezí od 31 do 36 stupňů Celsia. Tolik dnešní první zprávy, vy jste s Evropou 2 a teď už taky s Katkou Haškovou. Ano, s Katkou Haškovou a taky s Maximem muziky, protože nic nenastartuje ráno tak jako dobrá hudba, třeba Emma Drobná nebo Antonín Herbeck a Brandon.
3: Evropa 2.

0: 7 hodin 20 minut vyladíte maximum muziky Evropy 2. Máme tady sobotu a bude fakt vedro. A to si říká o nějaký osvěžující drink, protože asi se všichni shodneme, že pitný režim je důležitý. No a taky je to možná poslední horký letní den, co jsem tak koukala na předpověď, tak příští týden má propršet. No a já mám pro vás tip na drink. Natrefila jsem na něj teda na dětském rádu Piggy.cz, ale já vám ho vylepším. Prostě Piggy máma radila, že si máte udělat broskovou limonádu, že vezmete kompotované broskve, rozmixujete je s citronovou šťávou, dáte tam případně trochu cukru, i když to si myslím, že je zbytečně, oni ty broskve jsou docela dost sladké. Přidáte led, dolijete vychlazenou perlivou vodu a hotovo. A když jako chcete, aby to vypadalo jako letní aperitivo, tak si tam můžete dát ještě třeba lísteček máty. No ale já jsem si říkala, no ale když už mám ten broskvový kompot, tak to bych si mohla udělat belíny, protože belíny je taková lepší sestra mimózy. Pro ty z vás, kdo nevíte, mimóza je prosečko s fresh juicem pomerančovým, no a belíny je taky nějaké šumivé nebo perlivé víno právě s broskvema nebo s takovou tou broskvovou šťávou. A je to mnohem lepší a podle mě, jak jednou zkusíte belíny, tak už nebudete chtít mimózu. No a pokud nemáte doma broskve, můžete tam dát i mandarinky. Na to jsem přišla takhle náhodou jednou na Silvestra, když jsem dělala jednohubky česnekové s mandarinkou a když vám zbyde ta mandarinková šťáva a dolijete jim prosekem, tak máte naprosto perfektní osvěžení. Ale abych nenabádala k alkoholismu, rozhodně to prokládejte vodou. A krásný den!
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, že jsem je s váma mluvit.
3: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super. Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Nic nemůže utéct přitažlivosti černé díry, kromě mě. Já černé díry jím. Chutnají jako kuře.

0: dvě, kde to stojí.
1: Nákladní auto havarovalo na D1 na jihu Brna. Nehoda je na 196. kilometru ve směru na Prahu a s omezením provozu se počítá přibližně do 8 hodin. V Ostravě komplikuje ranní dopravu nehoda ve Výškovické ulici. Omezení tam má podle aktuálních informací trvat zhruba do 9:45. A další nehoda je hlášena u Ochozu u Brna. Stala se na silnici mezi Brnem a Jedovnicemi. Tak hlavně šťastnou cestu a opatrně.

0: Krásně tematická písnička na sobotní ráno, Morning Blues od Aniky Iris. Krásné dobré ráno, posloucháte Evropu 2. A pokud máte v plánu něco dělat, tak prosím vás, nedělejte to. Dnes je totiž Národní den relaxace a letos nám to vyšlo, nebo vám to vyšlo, úplně ukázkově na sobotu, protože paradoxně to není pohyblivý svátek, byť by se chtělo říct, že by to mělo být vždycky sobotu. Prostě to připadá každý rok na 15. srpna, takže někdy vám to zaměstnavatel bohužel tu relaxaci asi překazí pracovním dnem. No a teď to nejlepší, tady ten den vůbec nevymyslel nějaký třeba psycholog nebo wellness guru, ani člověk, který by vám chtěl prodat nějaký, nevím, meditační pobyt za 30 tisíc. Vymyslel ho v roce 1985 devítiletý kluk jménem Sean Moller z Michiganu. Sean tehdy přišel s takovou myšlenkou, že lidé příliš přemýšlí o práci a málo o odpočinku, no a doporučoval jednoduše dělat to, přičem člověk relaxuje, klidně si lehnout, pustit si televizi nebo jen tak být. Navíc jsme teda trošku pro Texy, protože jeho dědeček spolu založil slavný americký Chase Calendar of Events, který schromadil každuje nejrůznější svátky, výročí a tak, takže to pak není těžký, že jo, tam propašovat svůj vlastní svátek. Takže jestli jste dneska chtěli uklízet, vyřizovat resty, přesazovat kytky nebo být strašně produktivní, tak devítiletý Sean z Michiganu by z vás neměl radost. Takže dneska máte oficiální výmluvu chvíli nedělat vůbec nic. No a nejlepší na tom je, že to je sobota, takže tenhle svátek konečně někdo naplánoval správně. Tak krásný den, Evropa 2.
1: Evropa 2. Novinky v kinech.
2: Aliens.
3: Shut up, dad.
4: Za novinkou Konec Oak Street stojí režisér David Robert Mitchell, který má na kontě výtečné horory jako Záhady Silver Lake a Neutečeš.
5: Looks like the whole neighborhood's lost power.
4: Konec Oak Street je pro Davida oficiálním vstupem do mainstreamu. Velký rozpočet, velký námět o sousedství přeneseném do džungle zaplevelené dinosaury a velká jména před kamerou. Ostatně Anne Hathaway a Ewan McGregor jsou bez diskuse vynikajícím úlovkem.
5: We can't leave.
6: I think that our neighborhood, our whole street has moved.
4: Že jde o mimořádně ambiciózní projekt, dokládá i producentská účast J.J. Abramse, jednoho z nejvlivnějších amerických tvůrců, který proslul jako mistr záhad.
7: Get out of there, run!
4: Konec Oak Street je zasazený na typické americké předměstí 80. let, takové, jaké známe z hollywoodských filmů. Jednoho dne ale poklidný život obyvatel naruší záhadná kosmická událost. Jejich domy, ulice a celé okolí jsou přeneseny neznámo kam, na místo, kde se to jen hemží dinosauřími zabijáky. Sci-fi thriller Konec Oak Street je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Evropa 2. Evropa 2.
1: Maximum muziky.
9: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, back.

maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Hudební novinka Evropy 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: A vy po 8 hodině ladíte Evropu 2, Zuzka Kozáková má zprávy, doufám, že bude mluvit líp než já.
2: Já taky. Dobré ráno. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli k odběru. Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň. Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. Policisté ve čtvrtek při běžné kontrole zastavili u Obědovice nedaleko Hradce Králové osobní vozidlo, které na silnici druhé třídy jelo 200-kilometrovou rychlostí. Za volantem přitom seděl teprve 14-letý chlapec. Vozidlo mu půjčil jeho otec. Policisté otci uložili pokutu za to, že jako provozovatel svěřil vozidlo člověku, který nesplňuje podmínky k řízení motorového vozidla. Plavec Miroslav Knedla se stal v Paříži mistrem Evropy v závodě na 50 metrů znak. Slaví tak životní úspěch. Časem 24.11 vylepšil o 800 svůj český rekord z rozplaveb a napodobil Barboru Sémanovou, která ve čtvrtek ovládla kraulařskou dvoustovku.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Stále buďte opatrní na dálnici D1 ve směru na Prahu se bouralo na stém 96,5 kilometru. Na D1 dejte pozor i na exitu 354 směr Ostrava. Tady je to uzavřeno taktéž kvůli nehodě. A s nehodou pak počítejte i v Ostravě ve Výškovické ulici.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku aktuálně převládá jasná obloha, v průběhu odpoledne se v Čechách objeví vysoká oblačnost, na teploměrech pak naměříme od 31 do 36 stupňů. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a 3 minuty po 8, opět taky s Katkou Haškovou.
1: No a já vám řeknu, jestli si o nás streamovací platformy myslí, že jsme hloupí a jestli opravdu hloupí jsme, a taky budu hrát maximum muziky.
3: Evropa 2.

0: televizi nebo něco na nějaké streamovací platformě a zároveň používáme další zařízení, nejčastěji telefon. Píšeme si, projíždíme sociální sítě a říkáme takový, já koukám, jo, já vnímám, já dávám pozor, ale prostě u toho googlíme a nekonzumujeme už jenom jeden obsah. Konzumujeme obsah a k němu přílohu v podobě dalšího obsahu. A zajímavé je, že podle některých lidí se tomu přizpůsobuje i ta tvorba na těch streamovacích platformách. Jo, možná jste si toho i všimli, že někdy ty postavy až podezřele často říkají nahlas věci, které už jsme před chvílí viděli, že vlastně připomínají ten děj a ty důležité informace se opakují a že všechno musí být prostě jasné i ve chvíli, kdy od toho odtrhnete na pár sekund oči. Jakoby vlastně ti tvůrci už dopředu počítali s tím, že vy se nebudete dívat celou dobu, jo? Že vy tu pozornost rozdělujete. No a tím vzniká krásný začarovaný kruh. Koukáme při seriálu do telefonu, takže ten obsah musí být jednodušší a význam všechno vysvětlovat. A protože nám všechno vysvětluje, tak my nemusíme dávat takový pozor a máme zase pozor nebo prostor koukat do telefonu. Tak, a to je strašný. Ale možná nejsme horší diváci než dřív. Možná jsme se prostě jenom naučili sledovat dvě věci najednou a streamovací platformy se začaly učit vyrábět obsah pro lidi, kteří jim věnují jenom půlku pozornosti. No a pokud jste si během tady toho mého vstupu stihli zkontrolovat telefon, tak vám děkuju. Právě jsme si second screen viewing předvedli v praxi. Díky. Evropa 2.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se v půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
4: Dnešní song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe. Protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
5: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata. Takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: 2, kde to stojí?
1: V Praze komplikuje provoz nehoda na křižovatce k Belské a Novopatské ve směru na Hloubětín. Havarovalo tam osobní auto a s omezením se bude počítá asi do 8:45. Další nehoda je v Atlantické ulici v Praze 6. A na Svitavsku pozor u Strakova kvůli stavbě dálnice, tam ze staveniště výjíždějí nákladní auta a pohybuje se stavební technika. Tak šťastnou cestu a hlavně opatrně.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Dark Day. Nová muzika.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Krásné sobotní ráno, ladíte Evropu 2, maximum muziky. No a určitě vás neminulo mistrovství Evropy v plavání. A české plavání má další velkou hvězdu, která se jmenuje Miroslav Knedla. Tady týpek si namazal na chleba naprosto všechny v disciplíně znak na 50 metrů. No a jestli jste ho ještě nezaregistrovali, tak si ho zapamatujte, protože má toho hodně před sebou, protože je mu teprve 20. Už v 17 byl nejrychlejším českým znakařem a od té doby ty časy pořád posouvá. No a teďka na tom mistrovství Evropy v Paříži, tak se stal mistrem Evropy a to finále bylo fakt šílený. Knedla porazil všechny a ty toho druhého a třetího dokonce o jednu jedinou setinu sekundy, nebo respektive hlavně toho druhého. No, takže první tři plavci se vešli do 3 setin sekundy. To je čas, za který běžný člověk nestihne vůbec nic ani mrknout. A navíc je v tom taková krásná sportovní karma. Protože na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v roce 2025 získal Knedla na 50 znak stříbro. No a víte, o kolik mu to tehdy uteklo? O 1 setinu. Takže 1 setinu mu plavání vzalo a teď mu ji zase vrátilo. A moje úplně nejoblíbenější informace tady o Mírovi, tak on kdysi v nějakém rozhovoru přiznal, že když ve vodě nevidí dno, tak se bojí. A mi to přijde strašně roztomilý. Takže porazit světového rekordmana v pohodě, ale hodit Mirka Knedlu ze šlapadla do prostřed orlíku, tak to by mohl být problém. Míro, gratulujeme a já jsem ráda, že vy všichni posloucháte Evropu 2.
0: Hudební novinka Evropy.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Je čas na jídlo, ale taky je čas na zprávy, protože bylo 9 hodin a na Evropě 2 je připravená Zuzka Kozáková. Hezké ráno. Vláda v pondělí znovu probere úpravu pravidel veřejného opatrovnictví nad lidmi s omezenou způsobilostí k právním úkonům. Dosavadní znění zatěžuje některé malé obce, v nichž sídlí ústavy pro handicapované. Úpravu občanského zákoníku různé kabinety řeší od roku 2016. Změna se ale zatím nedostala na konec legislativního procesu. Více než 30 sportů si mohou návštěvníci vyzkoušet na 15. ročníku ČES Lipno Sport Festivalu. Zájemci mohou ode dneška v okolí Lipenské přehrady startovat například v 9 cyklistických a běžeckých závodech. Kromě toho pořadatelé připravili kulturní program s 5 hudebními večery. Festival, který loni navštívilo 55 tisíc lidí, končí 23. srpna. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu dnes zabojují o medaile největší naděje české výpravy, která je dosud bez jediného cenného kovu. V hodu oštěpem bude obhajovat zlato Jakub Vadlej, který zatím prožívá nepříliš povedenou sezónu. V běhu na 400 metrů patří mezi kandidátky na medaili halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel. Soutěž oštěpařů začne v 21 hodin, čtvrtkařky poběží v finále o pár minut později.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Opatrnost se vyplatí na dálnici D5 na 104. kilometru ve směru na Rozvadov. Bouralo se to, počítejte tedy s menším zdržením. To platí i pro dálnici D1, konkrétně směr na Brno a stý kilometr. V pravém jízdním pruhu bouralo osobní vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Prozatím jasno, trochu se to pokazí během odpoledne v Čechách, kam dorazí vysoká oblačnost, ovšem teploty očekáváme vysoké v rozmezí od 31 do 36 stupňů. Zprávy jsou za námi, vy jste s Evropou 2 a 3 minuty po 9. pokračuje Katka Hašková. Já už se sice malinko vidím na koupališti, ale ještě vám musím pustit spoustu muziky, třeba Rehab, Simple Plan nebo Aleph Arben a René Miller.
2: Evropa 2.

They Have the Inside Dream na vlnách Evropy 2, krátce po 9. hodině. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč říkáme Německo, když Němci si sami říkají Deutschland, ale ostatní země mají třeba Germany? Nebo proč máme Finsko, když Finové říkají Suomi? Tak to má samozřejmě vysvětlení. Jsou to takzvaná endonyma a exonyma. Endonymum je jméno, které pro nějaké místo používají místní a exonymum je název, který pro stejné místo používají lidé v jiném jazyce. A takových zemí je samozřejmě hned několik. Třeba Řekové mají Eláda, Maďaři Maďarorsák, Albanci říkají své zemi Ščiperia, Japonci Nihon a třeba Groňané svému Grónsku říkají Kalalit Nunát, což zní jak země z nějaké pohádky. A možná vás napadne, no tak proč to nezjednodušíme a neříkáme všem zemím tak, jak jim říkají jejich obyvatelé? Což mimochodem není vůbec nový nápad, tenhle nápad se řešil už v roce 1845. No ale je to problém. A ten problém je, který místní název. Protože jedna země může mít těch endonym hned několik, třeba Švýcarsko. Tak Švýcaři, ti němečtí Švýcaři si říkají Schweiz, francouzští Švýcaři si říkají Suisse a italští Švýcaři zase Švýcera. Belgie má zase podle jazyka Belže, Belgik, Belgien a dokonce i Finsko má vedle finského Suomi taky švédské Finland, no. Jako v tom, aby se prase vyznalo. A pak jsou tady taky jazyky, které používají hlásky nebo dokonce celá písmena, která my třeba v češtině nemáme, takže bychom to stejně museli přepisovat. A podle mě to je fakt jako složité. No a nejlepší je to samotné Německo, protože to slovo má kořeny ve starém slovanském označení pro němý. Takže naši předci zřejmě označovali takhle lidi, kterým nerozuměli, protože nemluvili slovanským jazykem. Takže Němci říkají Deutschland, Angličané Germany, Francouzi Almaň. A my jsme si v podstatě řekli, nevíme, co říkáme. Tak to.

0: Smart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě.
4: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
3: Zpátky k muzice.

Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Okolní vesmír existuje, protože se bojí být na stejné planetě jako já.

Už dneska večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza Evropy 2. Headliners pro tento víkend. DJ Lafayette, Ondrej, Richard Reynolds. Už dneska od 10 večer do 4 ráno. Dance Extravaganza Evropy 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Výraznější komplikace čeká řidiče na D10 mezi 44. a 56. kilometrem ve směru na Turnově, dálnice uzavřená. Nehoda brzdí provoz na hlavním tahu u obrataně na Pelhřimovsku, jde o silnici 19 a řidiče tam musí počítat s omezením. Moravské Budějovice hlásí nehodu v Čechově ulici, provoz v této části města se kvůli ní může zpomalovat a dopravní komplikace jsou také v Praze 6. Nehoda na Horymírově náměstí omezuje průjezd touto části Břevnova. Tak šťastnou cestu, Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: muzika. Mark Dan a Raymond.
1: Mark Dan a Raymond.
0: Evropa 2. Maximum nový muziky.

0: David Guetta, Memories, sobotní maximum muziky se pomalu blíží k 10. hodině a já mám samozřejmě na vás otázku. Uměli byste si představit jít sami se sebou na rande, ale nemyslím tím, jako že jdete na rande s někým a ten někdo vám to na poslední chvíli zruší a když už jste v té kavárně, tak tam teda zůstanete. Myslím úplně dobrovolně si říct, dneska jdu na večeři sám nebo sama. Samozřejmě to má svůj termín, říká se tomu self-dating a základ je vlastně velice jednoduchý. Vy si naplánujete aktivitu, kterou byste normálně podnikli s někým dalším, ale absolvujete ji sami. A důležitý rozdíl je, že být sám není automaticky totéž jako být osamělý. U self-date si ten čas o samotě dobrovolně vybíráte a tou pointou je naučit se užít si vlastní společnost. Protože jak je takové to okřídlené, jak vás může mít rád někdo jiný, když sami sebe nemáte rádi a co si budem, ono taky občas je jako nejtěžší žít sám se sebou. A může to být úplně jednoduché, můžete začít kafíčkem sami, nebo jít na procházku, nebo do kina, pak další level může být třeba brunch, galerie, muzeum, nebo nějaký workshop, no a pak pro pokročilé, třeba večeře v restauraci, koncert, nebo nějaký dokonce výlet, nebo solo dovolená. A právě třeba restaurace je zajímavá, protože člověk přijde sám, sedne si ke stolu pro dva a najednou má pocit, všichni se na mě dívají, všichni přemýšlí, proč jsem tady sám, číšník mě lituje, tady ten člověk vedle, ten pár ústolů vedle mě lituje, celá restaurace mě lituje. Jenomže tohle má psychologický efekt, kterému se říká spotlight efekt. Je to naše tendence přeceňovat, jak moc si nás ostatní lidé všímají. Spoiler, zas tak moc ne. Všichni řešíme totiž hlavně sami sebe. No a ten self-dating může být docela dobrý způsob, jak si na ten pocit postupně zvyknout. A hlavně člověk možná zjistí něco, co zní, jako takhle, zní to tam trošku jak nějaký motivační citát z hrníčku, ale je na tom něco pravdy, že společnost není podmínkou k tomu, abyste si něco hezkého mohli dovolit. Protože občas máme jako tendence nedostatečně se oceňovat a říkat si, až tak tohle si vemu do divadla, až půjdu s někým. Proč si to nevzít sami? Takže, no a výhoda self-datingu, tak ta je taková, že máte 100% jistotu, že vám to ten člověk nezruší a druhý den se vám zase ozve. Hezký den, Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Welcome to my island. Do kin jde temné rodinné drama Birthday Party s Willemem Dafoem v roli řeckého miliardáře Markose Timoleona, magnáta ve stylu Aristotela Onassise. Děj filmu se odehrává v roce 1975 na soukromém ostrově, kde mocný a kontrolou posedlý patriarcha pořádá okázalou oslavu 25. narozenin své dcery Sofie, jediné dědičky po tragické smrti syna.
3: You never needed me. You sent me away.
2: Oslava slouží jako dokonalá příležitost pro různé osoby z Markosova života, jak se k němu přiblížit se svými vlastními záměry. Pro samotného Markose má být oslava zase prostředkem, jak zasáhnout do života dcery. Sofia má ale pro Markose připravené vlastní důležité a nepříjemné novinky. Zatímco se rajský ostrov pomalu mění v neprostupné vězení plné manipulace, lží a skrytých ambicí, stává se z narozeninové oslavy psychologická partie, v níž každý skrývá vlastní tajemství. Španělský snímek Birthday Party je aktuálně v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2, kam vyrazit?
4: Činasky vystupují po celé republice v rámci turné Open Air Léto 2026, které potrvá až do poloviny září. Nenechte si ujít unikátní program pod širým nebem v jedinečných kulisách amfiteátrů, zámeckých zahrad, městských parků i letních kin. K již dříve ohlášeným 18 zastávkám kapela nyní přidává ještě bonusový koncert v krásném prostředí Loděnice Troja v Praze, kde v úterý 15. září celé turné vyvrcholí. Čeká vás více než 5 hodin hudby a zábavy. Ještě před samotným téměř dvouhodinovým koncertem Činasky bude na programu vědomostní kvíz pod taktovkou Libora Boučka a energická warm-up party DJ Frikyho. Zářijový koncert v Troji bude zároveň na dlouhou dobu jediným samostatným vystoupením kapely v Praze. Vstupenky jsou v prodeji na www.činasky.cz.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: Mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
7: Six, seven trendy knedlíčky, nebo dokonce maso.
6: Já miluju samolepky, rybiček.
7: Hustý číslo, soutěž s klapkovou patrolou.
6: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
7: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
6: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
8: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
6: Juchu!
1: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
10: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
11: Děkuji.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
12: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
13: Partnery akce jsou Mateří douška a prasátko Piggy. Ikonické značky dětské zábavy.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: A ani v 10 hodin vás na Evropě 2 neochudíme o to, co se děje v Česku i ve světě. Je tady Zuzka Kozáková a zprávy. Hezké dopoledne. Zájem o kroužky, které nabízejí domy dětí a mládeže, je i letos vysoký. Největší zájem je tradičně o sportovní či hudební kroužky, ale také například o robotiku, keramiku či kroužky zaměřené na 3D tisk a létání. Některé domovy dětí a mládeže zvyšují od nového školního roku ceny o 100 koruny, jiné je nechávají podobné jako loni. Venezuelská vláda propustila 131 politických vězňů. Mezi nimi byla také žena obviněná z dronového útoku na někdejšího prezidenta Nicolase Madura. Podle agentury Reuters vláda propuštěným uložila alternativní opatření k odnětí svobody, jejichž konkrétní podobu však blíže nespecifikovala. 4 zápasy 4. kola má dnes na programu první fotbalová liga. Sparta přivítá Teplice od 17 hodin a v domácí soutěži si po 2 porážkách už nemůže dovolit další ztrátu. Plzeň chce proti Zlínu poprvé v ročníku zvítězit. Jejich duel začne ve 20 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Opatrnost se stále vyplatí na dálnici D5, důvodem je nehoda na 104. kilometru ve směru na Rozvadov a nehoda se došetřuje i na dálnici D1, jedná se o směr na Brno a stý kilometr.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně převládá jasná obloha, během odpoledne očekáváme vysokou oblačnost, a to zejména v Čechách. Nejvyšší teploty se pak dostanou na 31 až 36 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a opět si slovo bere Katka Hašková. No a už je připravená třeba Eva Farnau, Jardomi nebo Ray Dalton, a taky vám řeknu, jestli je sex sport. Spoiler, uvidíme.
2: Evropa 2.

0: Maximum muziky.
1: Evropa 2.
2: Let's go. Sounds good. Real good. Yup.

0: Krásné dobré sobotní dopoledne, posloucháte Maximum muziky Evropy 2, no a my si teď zodpovíme takovou základní klasickou otázku. Je sex sport? Dobrá zpráva? Trochu ano. Horší zpráva? Tu permanentku do fitka bych úplně ještě nerušila. Sex je samozřejmě fyzická aktivita, zvedá se při něm tep, tělo vydává energii a vyplavují se endorfiny. Takže kromě pohybu má i příjemný efekt v podobě dobré nálady a snížení stresu. No a teď přichází ta část, která možná trošku zklame všechny, kteří si chtěli večerní program zapisovat do sportovní aplikace jako kardio. Podle sexuologa Libora Zámečníka se při sexuální aktivitě orientačně spálí asi 3 až 5 kilokalorií za minutu. Intenzitou je to tedy většinou spíš lehká až střední aktivita. Pro srovnání při rekreační cyklistice, takové jako střední intenzity, je to přibližně 5 až 7 kilokalorií za minutu, což je víc. No a při běhu dokonce 8 až 10. Takže kdybychom vzali třeba 20 minut aktivity, čistě orientačně jsme někde kolem 60 až 100 kilokalorií. U běhu by to bylo rozhodně dvojnásobek. Samozřejmě záleží na délce, intenzitě, tomu člověku i na tom, kolik práce odvádí, takže stejně jako u sportu není sex jako sex. Někdo jede intervalový trénink a někdo je, řekněme, spíš spolujezdec. Každopádně závěr je příjemný, je to pohyb, pracuje při něm srdce, vydáváme energii, prospívá psychice, ale pravidelný pohyb ani trénink nenahradí, takže sex samozřejmě ano, ale jak jsem říkala, úplně bych nerušila členství ve fitku s argumentem, že jedno kardio už máte doma. Hezký den, Evropa 2.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových produktech.

0: Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
3: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
2: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Ozzy Osbourne ukusuje hlavy netopírům. Já to dělám tygrům usurijským.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Vážnější nehoda uzavřela silnici u Štěpánovic na Českobudějovicku, srazila se tam dvě osobní auta, na místě zasahují záchranáři a hasiči a probíhají vyprošťovací práce. Dopravní komplikace hlásí také Ostrava, nehoda omezuje provoz v Peterkově ulici ve Svinově. U Mečína na Klatovsku se stala nehoda na silnici 191, řidiči by v tomto úseku měli počítat s omezením provozu a nehoda zaměstnává policii také v Novém Boru na Českolipsku, stala se přímo ve městě na třídě Tomáše Garrigua Masaryka. Tak ať už vaše cesty vedou kamkoliv, šťastnou cestu, ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte víkendové maximum muziky, to byl Miraj a malinovej sirup a já jsem ráda, že Miraj trošku narušil tady to naše ženské flow a taky nám ho narušuje Ondra Vodný.
1: Narušil?
0: Ne, já jsem
1: to... jsem začal dobře ten den teda. Dobré dopoledne.
0: Ahoj Ondru, jak se máš?
1: Mám se skvěle, jak se máš ty?
0: Já se mám výborně, protože já na rozdíl od tebe končím a jedu na koupák.
1: To se spálíš.
0: Nespálím, já se mažu a hlavně já nevím, jak to máš třeba ty s koupáním. Chodíš na koupáky?
1: No, nechodím na koupáky moc, no.
0: A proč?
1: No, nevím. Naláká mě to nějak.
0: Protože já mám nějakou podivnou slabost pro takové ty staré koupáky. Víš, že to je prostě jeden velký bazén, mají tam takové ty klasické papinky v bufetu a žádné jako tobogány a takové ty moderní nerezové vany, ale prostě starý, dobrý koupák.
1: Poctivej. Ve 40 stupních, stovky lidí vevnitř. A nikoho nevidíš jít přes den na záchod, člověče, to je zajímavý.
0: No a zase voda teplá.
1: Jenom začít bublat je z toho výřivka.
0: Ale právě výhoda těch starých koupáků je, že oni jsou často obklopený třeba nějakým takým lesíčkem, nebo že tam jsou stromy, že mně přijde, že tehdy lidi mysleli jako víc.
1: Víc, viď, než nějaký koupák, která je na planině.
0: No,
1: no tak vyražte, já nevím, je to na koupák dneska? Já nevím, 27 bylo venku.
0: Já myslím, že je to na
1: je
0: koupák.
1: Je to na koupák, dobře, tak jo. Tak
0: ale pro mě je na koupák i míň, já jsem se teď vrátila od Baltu, ale o tom jindy. Ondro Vodný, předávám ti to tady a vy si užijte krásný zbytek dne.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
4: Pigi mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
5: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maslo.
4: Já miluju samolepky rybiček.
5: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
4: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
5: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
4: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
6: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
4: Juchu!
3: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
8: Partnery akce jsou Mateří douška a Prasátko Piggy. Ikonické značky dětské zábavy.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer.
9: Tam se občas není čemu zasmát.
3: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
9: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
3: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
10: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 11. hodina, 2 minuty k tomu, tady jsou zprávy Evropy 2 a Zuzka Kozáková.
2: Hezké dopoledne. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli k odběru. Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň. Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. Policisté ve čtvrtek při běžné kontrole zastavili u Obědověce nedaleko Hradce Králové osobní vozidlo, které na silnici druhé třídy jelo 200-kilometrovou rychlostí. Za volantem přitom seděl teprve 14-letý chlapec. Vozidlo mu půjčil jeho otec. Policisté otci uložili pokutu za to, že jako provozovatel svěřil vozidlo člověku, který nesplňuje podmínky k řízení motorového vozidla. Plavec Miroslav Knedla se stal v Paříži mistrem Evropy v závodě na 50 metrů znak. Slaví tak životní úspěch. Časem 24.11 vylepšil o 0,08 svůj český rekord z rozplaveb a napodobil Barboru Sémanovou, která ve čtvrtek ovládla kraulařskou dvoustovku.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na stém 93. kilometru máme v pravém pruhu sraženou zvěře na vozovce. V Praze na Horymírově náměstí máme nehodu a bouralo se i na Pelhřimovsku na silnici 19 na vjezdu do obce Obrataň.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je většinou jasno, během odpoledne v Čechách očekáváme vysokou oblačnost. Dnešní nejvyšší teploty se pak budou pohybovat v rozmezí od 31 do 36 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo si právě teď bere Ondra Vodný.
1: Po 11. hodině nebudou chybět Two Colors, Pink, Jubel, zkrátka letní muzika do sobotního odpoledne na Evropě 2.
3: Evropa 2. I'm here inside heaven in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

Sebastian, krásné hudební spojení jejich levandule, které vás příjemně doufám ladí při sobotním dopolední, které bude opět teplé a letní, jak to tak na srpen bývá po mrazivé noci.

0: červený nápis, že je něco levnější. Neberte to jenom proto, že je to levný, protože to úplně tak být nemusí. A může to být prostě jenom nějaký triček, jak vám něco prodat. Tak myslete na to, nejsou všichni úplně poctiví v obchodech, tak zkuste počítat, ať vám zbydou nějaký kačky na víkend a na mejdánech, kterých bude, věřím, teď při létu v polovině srpna až The Weeknd a Kygo vás k tomu budou ladit, tak přeju příjemný vstup do dalšího letního prázdninového víkendu ve spojení s Evropou 2, jak jinak.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád, i večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Walker, Faded.
4: Jo, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky moc a užijte si to.
6: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
7: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapříčky Felix Fantastic želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
9: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
1: Zpátky k muzice.

0: 11.37, Debbie se fantasticky hodí do sobotního dopoledne na Evropě 2. Už ne tak moc situace na silnicích.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: A tu se podíváme opatrně hned na několika místech. D1 z Kroměříže do Brna, před Liškovem je kolona, zdržíte se 20 minut do omezení, pracují tam silničáři. D1 z Prahy do Brna, před Šmejkalkou z 18. kilometru je silný provoz, před Jihlavou u exitu 112 je pak hromadná nehoda a kolona je spávova na 10 až 15 minut. D10 Praha Turnov od Tuřic, kolona přes 30 minut, je tam dopravní nehoda. Výjezd z Prahy na D4, kolona na 30 minut. A trojka z Prahy do Tábora ucpaná v Benešově, kolonu čekejte v obou směrech. Pevné nervy na cestách, Purple Disco Machine a taky Polygarant nebudou chybět. Víkendového maxima muziky už za chvíli na Evropě 2.

0: Luis Capaldi doznívá v éteru Evropy 2 v 11.51. Pokud byste při víkendu chtěli trošku lepší náladu, mám pro vás zaručený tip, jo, a budete překvapený, co vám tu náladu dokáže extrémně zlepšit. Pozor, je to džus. Ano, pořád se řeší, že je v něm hodně cukru, to je ta druhá strana mince, ale věci z Newcastlu vzali lidi, co jedli málo ovoce a zeleniny a všem pomohli náladu zvednout. Jedný skupině k tomu navíc přidávali jednu sklenici 100% džusu nebo smoothie denně a po 4 týdnech měla tahle skupina měřitelně nižší skóre deprese. Obě skupiny přitom snědly ovoce a zeleniny stejně. Ten rozdíl udělal jenom ten džus a to hlavní teď, jo, protože ten cukr, to se čekalo, že pomůže, tak věci hlídali krevní tuky, zánět i cukr v krvi a to se nezhoršilo. Takže jedna sklenice džusu, 4 týdny, no a pak si řekneme, jak moc vysmátý budete. A Alan Rockstone k tomu za chvíli na Evropě 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Piggy, mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
3: 6-7 trendy knedlíčky nebo dokonce maso.
2: Já miluju samolepky, rybiček.
3: Hosty číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
2: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
3: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
2: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
4: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
2: Juhu!

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Je poledne, tady je Evropa 2 a čas na zprávy se Zuzkou Kozákovou.
2: Hezké sobotní poledne. Vláda v pondělí znovu probere úpravu pravidel veřejného opatrovnictví nad lidmi s omezenou způsobilostí k právním úkonům. Dosavadní znění zatěžuje některé malé obce, v nichž sídlí ústavy pro handicapované. Úpravu občanského zákoníku různé kabinety řeší od roku 2016. Změna se ale zatím nedostala na konec legislativního procesu. Více než 30 sportů si mohou návštěvníci vyzkoušet na 15. ročníku ČES Lipno Sport Festivalu. Zájemci mohou ode dneška v okolí Lipenské přehrady startovat například v 9 cyklistických a běžeckých závodech. Kromě toho pořadatelé připravili kulturní program s 5 hudebními večery. Festival, který loni navštívilo 55 tisíc lidí, končí 23. srpna. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu dnes zabojují o medaile největší naděje české výpravy, která je dosud bez jediného cenného kovu. V hodu oštěpem bude obhajovat zlato Jakub Vadlejch, který zatím prožívá nepříliš povedenou sezónu. V běhu nad 400 metrů patří mezi kandidátky na medaily halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel. Soutěž oštěpařů začne v 21 hodin, čtvrtkařky poběží finále o pár minut později.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Začneme na dálnici D5 ve směru na Rozvadov. Na 104. kilometru se došetřuje nehoda, projíždějte místem velmi opatrně. V Praze v Belské máme taktéž nehodu, počítejte s menším zdržením. A komplikace jsou aktuálně taky v Českých Budějovicích, a to v Čechově ulici.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou jasno, během odpoledne počítejte s vysokou oblačností, která přijde od západu a bude převládat zejména v Čechách. Teploty se aktuálně pohybují v rozmezí od 31 do 36 stupňů Celsia. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Ondrou Vodným.
1: A soutěž mám pro vás, pokud byste chtěli vyhrát tankovací kartu a kafe na celý rok zdarma, hledejte novinku od Sombr Féteru Evropy 2.
3: Evropa 2.

0: Tohle Sombra na Evropě 2 je fantastická novinka, která někomu možná přinese nějakou hezkou cenu. Halo, halo, Evropa 2, kdo tam?
1: Halo, tady Gabina.
0: Gabčo, jak si užíváš víkend a prázdniny?
1: Suprově, jeden zrovna k vodě.
0: No, tak to by ti mohlo přijít chuť krásná soutěž, kterou máme s Molkou každý týden od pátku do neděle. Hrajeme o kávu zdarma na celý rok a palivové karty. Mol určitě víš, je oblíbená zastávka na cestách, ať už vyrážíš na festival, k moři, na výlet nebo k vodě zrovna, tak se můžeš zastavit na Molce. Je to široká síť čerpacích stanic, kde natankuješ prémiová paliva, energie na další cesty a v rámci oblíbeného občerstvení Fresh Corner můžeš ochutnat oblíbenou kávu, hot dogy nebo čerstvé sendviče a letní drinky a spoustu zajímavých slev najdeš taky v aplikaci Mol Move. No a tak se ptám, chtěla by si kávu na celý rok zdarma a palivovou kartu v hodnotě 2000 korun?
1: Tak určitě.
0: Tak určitě, tak budeš vědět určitě správnou odpověď na otázku. Mol je místo, kde si za A pronajmeš karavan, za B koupíš nábytek, anebo za C doplníš energii sobě a autu.
1: Tak určitě za C.
0: No vidíš, tak to máš doma. Můžeš tankovat jak do auta, tak do sebe. Moc ti gratuluju a šťastnou cestu, nespal se dneska. Vydrž na telefonu, ahoj.
1: Super, díky moc, ahoj.
2: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
3: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
2: Vím, Pája.
3: Zkuste doplnit.
2: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
3: Ale C je správně.
2: A co nám Cejny nabídneš?
3: Mně nejde z pusy dát slovo.
2: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Podle Einsteinovy teorie relativity tě dokážu kopnout včera.

break until I hit the ground. Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 12.32, jak to vypadá na silnici, kde jednička uzavřena hned na dvou místech. Za Ostravou do Brna před Klimkovicemi je těžká dopravní nehoda. D1 z Brna do Prahy na 33. kilometru, hosiči tam jsou u požáru kamionu. A D10 Praha Turnov, tam čekejte dlouhé zdržení z 25. kilometru, je tam dopravní nehoda hromadná a zdržení okolo 35 minut. Bonnie M. Rehab, Krištof Avicii, všechno tohle mám pro vás už za chvíli na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

muzika. Lost Frequencies. Evropa 2. Maximum nový muziky.

0: Kacaj na Evropě 2 ve 12.47. No a pokud si užíváte prázdniny plnými doušky, tak takhle si prázdniny užíváme od roku 1925. Jo? Jsou v červenci a v srpnu. Takhle dlouho, to je 100 let, kdy to je stejně a vlastně tehdy důvod toho, proč byly prázdniny takhle v létě, byly úplně jiný než dneska. Nevím, jestli jste zaznamenali, že se rozhořela diskuze o tom, jestli by se neměly prázdniny nějak posouvat nebo se s tím něco dělat. Mluví se o tom, že by to mohlo být třeba od 15. června do 15. srpna. Jo? To navrhuje jeden klimatolog. Údajně hlavně proto, že staré budovy školy při vedrech nesplňují zákonnou hranici 28 stupňů, což je maximum, ve kterém se dá učit. A že vlna veder přichází čím dál tím dříve. No, nevím, dneska je 15. srpna, to by byl vlastně poslední, den prázdnin a vedra ještě přijít mají. No, tak nevím, byli byste pro změnu? Myslím, že asi málo kdo. No, tak zatím si to užívejte, je to až do konce srpna. Kdo ví, co se na nás ještě vymyslí. Kdybyste chtěli verzi do kina, přidávám tip, co si nenechat ujít. A Leony, to nebude chybět. V našem víkendu na Evropě 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Aliens. Shut up, dad.
3: Za novinkou Konec Oak Street stojí režisér David Robert Mitchell, který má na kontě výtečné horory jako Záhady Silver Lake a Neutečeš.
4: Looks like the whole neighborhood's lost power.
3: Konec Oak Street je pro Davida oficiálním vstupem do mainstreamu. Velký rozpočet, velký námět o sousedství přeneseném do džungle zaplevelené dinosaury a velká jména před kamerou. Ostatně Anne Hathaway a Ewan McGregor jsou bez diskuse vynikajícím úlovkem.
4: We can't leave.
5: I think that our neighborhood, our whole street, has moved.
3: A že jde o mimořádně ambiciozní projekt, dokládá i producentská účast J.J. Abramse, jednoho z nejvlivnějších amerických tvůrců, který proslul jako mistr záhad.
6: Get out of there, run!
3: Konec Oak Street je zasazený na typické americké předměstí 80. let, takové, jaké známe z hollywoodských filmů. Jednoho dne ale poklidný život obyvatel naruší záhadná kosmická událost. Jejich domy, ulice a celé okolí jsou přeneseny neznámo kam, na místo, kde se to jen hemží dinosauřími zabijáky. Sci-fi thriller Konec Oak Street je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
8: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
9: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
10: To je moje show.
1: Dej taky follow E2CZ.
11: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
10: Vždycky to byla moje show.
12: Pigi mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
13: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maslo.
12: Já miluju samolepky, rybiček.
13: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
12: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
13: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
12: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
14: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
12: Juchu!
1: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači, jste posluchači Evropy 2.
15: A můžu ještě něco říct?
16: No povídej.
15: To je nejlepší rádio na světě.
16: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
15: Děkuji vám.
1: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
17: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a
12: Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou. Stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
6: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy. Ikonické značky dětské zábavy.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
16: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
16: Muhammad Komar na stát.
1: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
17: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Je po 13. hodině, na Evropě 2 nesmí chybět zprávy se Zuzkou Kozákovou.
2: Hezké odpoledne. Z veřejného zdravotního pojištění by se mělo od příštího roku nově hradit například laboratorní vyšetření pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin či takzvaná tenotomie, která může pomoci lidem s cukrovkou. Počítá s tím vyhláška ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Na seznam přidává desítky nových zákroků či vyšetření a vyřazuje ty zastaralé či neefektivní. Kriminalisté stíhají 49-letého muže a 42-letou ženu z Březové na Sokolovsku. Dvojice podle policie od roku 2022 oslovovala nezletilé dívky s tím, aby jim za peníze darovali genetický materiál, případně aby se za odměnu nechali oplodnit a dítě porodili pro jiné. Policisté je obvinili ze zvlášť závažného zločinu obchodování s lidmi, zločinu sexuálního útoku a znásilnění a přečinu ohrožování výchovy dítěte. Hrozí jim 12 let vězení. Jedna z největších českých sportovních akcí vstupuje do jubilejní sezóny. Česjizerská padesátka spustila registrace na svůj 60. ročník. Přesně půl roku před hlavním závodem přivezli organizátoři skutečný sníh přímo ke Karlovu mostu a na běžkách se v kulisách nejznámější české památky potkali olympijský medailista, mistři světa, elitní běžkaři i veřejnost. Registrace na závody, které se uskuteční 11. až 14. února 2027, jsou právě teď otevřené za nejvýhodnější ceny.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř Sever. Na 63. kilometru je hlášeno nepojízdné vozidlo, které by mělo být na krajnici. Pojďme na D1 ve směru na Brno před Brnem, tedy na stém 83. kilometru se nárazově můžete dostat do kolony.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou jasno, během odpoledne očekáváme vysokou oblačnost, a to zejména v Čechách. Teploty se pohybují vysoko, v rozmezí od 31 do 36 stupňů. Tolik další zprávy, vyladíte Evropu 2 a slovo si opět bere Ondra Vodný.
1: Po 13. hodině nechybí Meduza, The Kid Leroy a taky Maela. Hezké sobotní odpoledne s Evropou 2.
3: Evropa 2.

0: 13.19, posloucháte sobotní Evropu 2, pokud byste si rádi učistili a utřídili myšlenky po, já nevím, týdnu náročným, po dovolený náročný, tak mám pro vás návod, jak na to, jo? On má totiž údajně mozek svůj vlastní úklidový systém a máte možnost si ho vyčistit celkem příjemně. Například během spánku, kdy jim protéká mozkomíšní mok a odplavuje odpadní látky, včetně bílkovin spojených s Alzheimerem. A co tomu pomáhá ještě kromě spánku, je fyzická aktivita. Takže ten důvod, proč se cítíte dobře po pohybu, je i to, že si trošku vyčistíte mozek. Jo? Takže kdybyste chtěli na tom zapracovat, dneska způsobů je spoustu, můžete vyběhnout, vyjít někam na procházku, ale něco pohyblivého dělat. A nejenom sedět. Je dobrý, že rádio si sebou můžete vzít do uší, tak doporučuji udělat to a užít si Altagena s Dolipou. A taky Coldplay, to přidám za chvíli na Evropě 2.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Behe on Evropa 2.
3: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2.
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa 2.
5: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Evropa 2.
6: Evropa 2.
7: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
9: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
10: Datart pořádá Maxi Výprodej.
11: Cože? Maxi Výprodej?
10: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Zpátky k muzice.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Nouzová obrana planety Země před útokem nepřátelských mimozemšťanů se jmenuje Chuck Norris.

0: dvě, kde to stojí?
1: 13.35, D1, hned dvakrát neprůjezdná na dvou místech před Klimkovicemi na 349. a potom z Brna do Prahy na 33. kilometru, obojí je kvůli požáru a na obou místech čekejte kolony. D1 z Prahy do Brna u Benešova je teď nohoda také, je tam kolona od Popovic a silnice je číslo 4. Do Příbramy také čekejte kolonu, držení okolo 15 minut. Eva Farná, Kygo, pokračují v sobotním maximum muziky na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Yeah.

0: Silver Spoons na Evropě 2 v 13.47. No, pes nebo kočka? Jaký jste tým? Vězte, že ať už máte jedno nebo druhý, tak vám to doma udělá tolik radosti, jako kdybyste měli výrazně vyšší plat. Jo? Je neuvěřitelný, že se to dá takhle srovnat, ale dá údajně podle odborníků, kteří říkají, že pes zvedne spokojenost o 2,93 bodu a kočka dokonce o 3,74. Přepočítává se to i na peníze ročně a v penězích to údajně odpovídá pocitu, jako kdybyste vydělávali o 2 miliony korun víc ročně. To je strašně moc peněz, že jo? Když to přepočítáte měsíčně. Přibližně stejnou hodnotu údajně mají ekonomové spočítanou i u manželství, takže ať už máte manželku, manžela nebo psa, kočku, vychází to radostně úplně stejně. Tak zvolte, co z toho pro vás bude lepší a pak už to jenom násobte, no a nebo se jenom soustředíte na to, ať je to v těch penězích, to ten život bude potom taky krásný. David Guetta, Bibi Rexha, s tím bude život krásný. Tady u nás, na Evropě 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Welcome to my island. Do kin jde temné rodinné drama Birthday Party s Willemem Dafoem v roli řeckého miliardáře Markose Timoleona, magnáta ve stylu Aristotela Onassise. Děj filmu se odehrává v roce 1975 na soukromém ostrově, kde mocný a kontrolou posedlý patriarcha pořádá okázalou oslavu 25. narozenin své dcery Sofie, jediné dědičky po tragické smrti syna.
3: You never needed me.
2: Oslava slouží jako dokonalá příležitost pro různé osoby z Markosova života, jak se k němu přiblížit se svými vlastními záměry. Pro samotného Markose má být oslava zase prostředkem, jak zasáhnout do života dcery. Sofia má ale pro Markose připravené vlastní důležité a nepříjemné novinky. Zatímco se rajský ostrov pomalu mění v neprostupné vězení plné manipulace, lží a skrytých ambicí, stává se z narozeninové oslavy psychologická partie, v níž každý skrývá vlastní tajemství. Španělský snímek Birthday Party je aktuálně v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
5: Pidi mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
6: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maslo.
5: Já miluju samolepky, rybiček.
6: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
5: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
6: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
5: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
7: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
5: Juchu!
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
9: Partnery akce jsou Mateří douška a Prasátko Piggy. Ikonické značky dětské zábavy.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2. na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
10: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
11: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Tohle je Justin Bieber a nádherně dokresluje sobotní odpoledne do letního počasí. Snad podobným tempem prožíváte víkend a prožívat budete i po 14. hodině. Další fantastický letní prázdninový víkend. Co víc si přát?
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
0: No a po 14. hodině další maximum muziky, tak zprávy se Zuzkou Kozákovou na Evropě 2.
2: Hezké odpoledne u zpráv. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli k odběru. Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň. Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. Zájem o kroužky, které nabízejí domy dětí a mládeže, je i letos vysoký. Největší zájem je tradičně o sportovní či hudební kroužky, ale také například o robotiku, keramiku či kroužky zaměřené na 3D tisk a létání. Některé domovy dětí a mládeže zvyšují od nového školního roku ceny o 100 koruny, jiné je nechávají podobné jako loni. Aby sny nezašedly, vzpomínková akce, kterou můžete navštívit až do 21. srpna. Připomínka okupace vojsky Varšavské smlouvy se koná ve spodní části Václavského náměstí v Praze. Po celou dobu je přístupná výstava dobových fotografií na fotopanelech, promítání historických dokumentů na velkoplošné obrazovce a na místě i historická technika. Nechybí letní kino a 21. srpna proběhne i koncert. Celá vzpomínková akce je zdarma.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na silnici první třídy číslo 34 na vjezdu do Štěpánovic. Na Českobudějovicku se bouralo, můžete tak počítat s menším zdržením. Na Olomoucku jsou komplikace na vjezdu do Hlubočeek, tady je odstavený vůz po nehodě. A pojďme ještě na dálnici D1. Ve směru na Prahu na 212,5 kilometru máme sraženou zvěř na vozovce.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je stále většinou jasno, ovšem v Čechách už se může objevovat vysoká oblačnost. Dnes by to mělo být bez deště a teploty, tak ty se pohybují mezi 31 až 36 stupni Celsia. Tolik zprávy, vyladíte sobotní Evropu 2 a taky Ondru Vodného.
0: Už za chvíli dobrá zpráva pro všechny, co si chtějí odpírat sladké a nejde jim to. Haha, možná si ho dneska dáte, Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, no a doufám, že máte naprosto fantastický den, den, který se sluší a patří na další prázdninový víkend. No, snad to máte takhle příjemný. Pokud si ho příjemně děláte něčím sladkým, tak zpozorněte. Mám pro vás, nevím jestli dobrou zprávu teda, jo? Kolikrát jste si říkali, že si odvyknete od slaného, že to chce třeba jenom vydržet měsíc a už vás to přestane lákat. Tak vyvedu vás omylu, věci to dokázali změřit, vzali 180 lidí a na půl roku je rozdělili do tří skupin. Jedna jedla výrazně méně sladkého, druhá normálně a třetí hodně. A po 6 měsících, světe div se, žádný rozdíl. Chuť na sladký měli všichni úplně stejnou. Nelišila se u nich ani váha, ani hodnoty spojený s cukrem a srdcem. Takže jakmile pokus skončil, všichni se vrátili k tomu, co jedli předtím. Takže nefunguje odvykání sladkého. Prostě chuť na sladký, pokud to máte, je údajně v dospělosti daná. No, nemůže za to sladká chuť, ale cukr a celkový příjem kalorií, takže pokud si to budete dopřávat, hurá do toho. Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, vej?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
9: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
10: Já chci hot dog.
11: Já mám chuť na matcha latte.
12: Taky beru hot dog a klid v autě.
9: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
1: Zpátky k muzice.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: kde to stojí.
1: Jednička z Ostravy do Brna před Klimkovicemi stále uzavřená už přes 2 hodiny. Rudna na průtahu Ostravou z Havířova do Opavy se také ucpává. Silnice 38, Nymburk, Čáslav, před Kolínem se stala dopravní nehoda, tam také opatrně, no a Martin Garrix a Bastille k tomu budou hrát. Ať se děje, co se děje, držte vlnu, ideál jsme Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte víkendovou Evropu 2, snad stále v dobré náladě a v dobrém rozpoložení, tak pozor, ať jste kdekoliv klidně sami, někdo se může dívat. Ano, a není to kamera, paradoxně je to Wi-Fi. Je to zvláštní věc, kterou jsem tenhle týden někde zaznamenal, a to, že němečtí věci ukázali, že tě dokáže rozpoznat obyčejná Wi-Fi, ne kamera, ne mikrofon, ne nějaký rozpoznávání obličeje, a pozor, ani nemusíš mít u sebe telefon. Funguje to tak, že Wi-Fi signál se v místnosti odráží od zdi, od nábytku a také od tebe. A protože má každý člověk jinou postavu, jiný držení těla, jinak chodí, tak ty odrazy vytváří něco jako rádiový otisk prstu. No a umělá inteligence, si představte, že ho přečte a dokáže přiřadit ke konkrétnímu člověku. V testu se 197 lidmi, to se dělo 99,5%, to je hodně. No, takže pozor, i Wi-Fi se dívá. Držte vlnu i dál, po 15. spoustu dalších podobných zajímavostí, tak si je nenechte ujít tady na Evropě 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
3: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy, ikonické značky dětské zábavy.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Sobotní odpoledne na Evropě 2 nabídne taky čerstvé zprávy v 15.02. Slovo si bere Zuzka Kozáková.
2: Vítejte u zpráv. Vláda v pondělí znovu probere úpravu pravidel veřejného opatrovnictví nad lidmi s omezenou způsobilostí k právním úkonům. Dosavadní znění zatěžuje některé malé obce, v nichž sídlí ústavy pro handicapované. Úpravu občanského zákoníku různé kabinety řeší od roku 2016. Změna se ale zatím nedostala na konec legislativního procesu. Více než 30 sportů si mohou návštěvníci vyzkoušet na 15. ročníku ČEZ Lipno Sport Festivalu. Zájemci mohou ode dneška v okolí Lipenské přehrady startovat například v 9 cyklistických a běžeckých závodech. Kromě toho pořadatelé připravili kulturní program s 5 hudebními večery. Festival, který loni navštívilo 55 tisíc lidí, končí 23. srpna. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu zabojují dnes o medaile největší naděje české výpravy, která je dosud bez jediného cenného kovu. V hodu oštěpem bude obhajovat zlato Jakub Vadlej, který zatím prožívá nepříliš povedenou sezónu. V běhu na 400 metrů patří mezi kandidátky na medaili halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel. Soutěž oštěpařů začne v 21 hodin, čtvrtkařky poběží finále o pár minut později.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 196. kilometru máme v pravém pruhu sraženou zvěř. Na silnici 11 na trase Český Těšín Opava na 285. kilometru se pak došetřuje nehoda osobního vozu.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou jasno, v Čechách místy počítejte s vysokou oblačností, teploty nepřekračují 630. V neděli bude jasno až polojasno, dorazí oblačnost postupně od západu, zatáhne se a objeví se i déšť či přehánky, zejména na severozápadě Čech. Pršet na Moravě a ve Slezsku pak bude až později večera, zejména v noci na pondělí. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo si právě teď bere Kuba Štěpán.
1: Co může po desítkách let odhalit obyčejný test DNA mezi dvěma dlouholetými kamarádkami? V jejich případě zmínil pohled na celý jejich příběh. Víc prozradím za chvilku, tak držte vlnu. Evropa 2.
3: Evropa 2.

až 19. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. What a way to say goodbye.

0: Ve vašich uších je prázdninová Evropa 2. Dostal se ke mně příběh, který zní skoro jako by to bylo z nějakého filmu. Dvě ženy narozené v Indii byly jako miminka adoptované do různých rodin v Nizozemsku. Vyrůstaly asi 130 kilometrů od sebe a vůbec netušily, že jsou příbuzné. V roce 1996 se jako náctileté potkali na setkání adoptovaných dětí. Hned si sedli, okolí si všímalo, jak jsou si neskutečně podobné a oni si dokonce ze strany říkali sestro. Pak se ale na dlouhých 15 let ztratili z kontaktu, až letos přišel test DNA a ukázal, že ten dávný vtípek byl vlastně pravdou. Mína a Minal jsou biologické sestry. Až po letech zjistili, že když se tehdy poprvé potkali, nestály proti sobě jen dvě nové kamarádky, ale doslova do písmene dvě biologické sestry. A tohle je asi jeden z mála případů, kdy věta jsme jako ségry potřebovala jen 40 let na potvrzení. One Republic nebo Kygo, Kalita, Griffin, okoření další várku Maxima muziky tady u nás na Evropě 2.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe. Protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžou být ani prasata, takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
7: Vychutnejte si novinky, anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
10: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
11: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
12: Když levně, tak Tesco. Nyní z Club Card nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
2: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.
14: When I was a young boy living in the city, all I did was run, run, run.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Můj otec chtěl být od malička stejný jako já.

dneska večer. Rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 15.36 je aktuální čas, jak to vypadá na cestách, je to pro vás na R2, sledujeme. Kratší kolony se tvoří na D1 u Šmejkalky na 24. kilometru. Směrem do Brna je zdržení momentálně na 5 minut, na trase z Brna do Prahy si posílíte okolo 10. D1 vás zdrží na průtahu Brnem ve směru do Ostravy mezi 190. až 196. kilometrem. Pozor ve Zlíně, na třídě 3. května se srazila dvě osobní vozidla, díky Romane za info. A D11 vás zdrží nárazově v obou směrech mezi Sadskou a Brbovou Lhotou, a to mezi kilometry 35 až 25, kde je omezení. Tak buďte opatrní a ať už míříte kamkoliv, přeju šťastnou cestu. Evropa 2.

0: Ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. V Singapuru se seniori vrhli na parkour. A než si představíte babičku, jak přeskakuje ze střechy na střechu klídek, tady jde hlavně o rovnováhu, o sílu, o překonávání běžných překážek a taky o to, jak správně spadnout, když už gravitace vyhraje. Tento speciální program pro starší generaci funguje už od roku 2017 a vznikl vlastně úplně náhodou. Trenéra tehdy oslovila 64-letá žena, která měla problémy s rovnováhou a bez opory se bála chodit. Po několika týdnech tréninku už zvládala pohyb bez pomocného vozíku a výsledky jsou vidět i u dalších lidí. 69-letá Betty Boone říká, že po 3 letech parkouru zvládne sama tahat kufr do prudkých schodů a už nemusí čekat na manžela nebo případně na syna, takže žádná salta ani skoky přes 2 metry. Spíš trénink, díky kterému si seniori víc věří při běžném pohybu a ještě se u toho baví. Mimochodem, videa z kurzu už na sociálních sítích nazbírala miliony zhlédnutí. Vlastně je to hezká změna. Ve 20 děláte parkour, abyste efektivně přeskočili zábradlí. V 70 ho děláte proto, aby vás to zábradlí nepřekvapilo jako první. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Je 16 hodin, ladíte víkendovou Evropu 2 a nové zprávy má pro nás Zuzka Kozáková, pojďme do nich.
2: Hezké odpoledne. Z veřejného zdravotního pojištění by se mělo od příštího roku nově hradit například laboratorní vyšetření pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin či takzvaná tenotomie, která může pomoci lidem s cukrovkou. Počítá s tím vyhláška ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Na seznam přidává desítky nových zákroků či vyšetření a vyřazuje ty zastaralé či neefektivní. Kriminalisté stíhají 49-letého muže a 42-letou ženu z Březové na Sokolovsku. Dvojice podle policie od roku 2022 oslovovala nezletilé dívky s tím, aby jim za peníze darovali genetický materiál, případně aby se za odměnu nechali oplodnit a dítě porodili pro jiné. Policisté je obvinili ze zvlášť závažného zločinu obchodování s lidmi, zločinu sexuálního útoku a znásilnění a přečinu ohrožování výchovy dítěte. Hrozí jim 12 let vězení. Jedna z největších českých sportovních akcí vstupuje do jubilejní sezóny. Česjezerská 50ka spustila registrace na svůj 60. ročník. Přesně půl roku před hlavním závodem přivezli organizátoři skutečný sníh přímo ke Karlovu mostu a na běžkách se v kulisách nejznámější české památky potkali olympijský medailista, mistři světa, elitní běžkaři i veřejnost. Registrace na závody, které se uskuteční 11. až 14. února 2027, jsou právě teď otevřené za nejvýhodnější ceny.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pokud jste aktuálně na cestách, tak dejte určitě pozor na dálnici D1 ve směru na Brno. Na 100,5 kilometru je odstavené vozidlo na krajnici, důvodem je pravděpodobně defekt. Pojďme na D5 ve směru na Plzeň, na 64. kilometru máme odstavené vozidlo po nehodě.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Jasno, v Čechách počítejte s vysokou oblačností a teploty se drží do 36 stupňů Celsia. Zítra pak bude jasno až polojasno, postupně od západu dorazí oblačnost a zatáhne se. Pršet by mohlo od severu západu v Čechách. Na Moravě a ve Slezsku očekáváme srážky až později večer a pak hlavně v noci na pondělí. I tentokrát nás čekají vysoké teploty, naměříme od 31 do 36 stupňů. Ode mě je to vše, vy jste z Evropou 2 a krátce po 16. Si slovo bere Kuba Štěpán.
1: Z hudebního jména nabídnu Imagine Dragons, Lost Frequencies, chybit nebude ani Alok, Jennifer Lopez, Lenny, nebo taky Miles Smith. Tak držte vlnu, my jsme Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Hezký den, tady je vaše prázdninová Evropa 2. Léto umí některé vztahy docela rychle odkrýt a u vztahu se ženatým mužem možná ještě víc. Přes rok fungují zprávy, schůzky, společné chvilky, pak přijdou prázdniny, rodinná dovolená a najednou je mnohem jasněji vidět, kdo má v jeho životě jaké místo. Podle párové poradkyně přitom ženy v podobných vztazích často nečekají jen na konkrétního muže, ale hlavně na budoucnost, kterou si s ním představují. Až děti vyrostou, až bude správný čas, až se rozvede, jenže roky běží a s až jednou se může stát docela pohodlná výmluva. No, i v mém okolí mám teda několik kamarádek, které v podobné situaci jsou. Údajně varovný moment přichází ve chvíli, kdy se vlastní život začne řídit hlavně kalendářem právě ženatýho chlapa. Volný víkend pro případ, že by mohl přijet, zrušené plány, další posunutý slib. Takže pánové, jestli doma někdo už roky čeká na vaše v uvozovkách jednou, možná by stálo za to z toho přestat dělat seriál o 12 sériích. Evropa 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí. Jo!
2: Já už mám slabší srdce, já můžu být infarkt.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
7: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
9: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Pero je mocnější zbraň než meč, pokud ho držím v ruce já.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Evropa 2, kde to stojí? Taky o víkendu sledujeme na R2 provoz, jak to vypadá v 16.34. Postojíte se krátce okolo 19. kilometru na D1 ve směru z Prahy do Brna. Omezení před Šmejkalkou, brzdí hlavně kamiony, osobní vozidla jedou o něco rychleji. Ve stejném směru pozor v Brně na trase do Ostravy na kilometru 194. Vyšetřují nehodu nákladního vozu, čekejte 10 minut navíc. Komplikace na D1 jsou i v opačném směru, tedy z Brna do Prahy. Na 74. a 5. kilometru došlo k nehodě dvou aut, levý pruh je momentálně neprůjezdný a hlásíte nehodu tří aut z Litoměřic. V Nádražní ulici se po kolizi jezdí k Vadlově. Díky Kamile za zprávu. Tak jezděte v klidu, žádný spěch a pohodovou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Dark Day. Tvoje nová muzika. Lost Frequencies. Lost Frequencies. Evropa 2. Maximum.

0: Už jich máte Evropu 2. Do práce chodí většina z nás, ale že by tam většina chodila s nadšením, to už je jiná disciplína. Podle aktuálních globálních dat má ke své práci opravdu pozitivní vztahy na zhruba každý pátý zaměstnanec. Zbytek funguje spíš v režimu přijít, odpracovat, přežít poradu a hlavně se moc neptat, kolik dní ještě zbývá do pátku. Zajímavé je, že víc než polovina lidí si zároveň myslí, že právě teď je dobrá doba poohlédnout se po něčem lepším. Tudíž, jestli máte během pracovní doby nenápadně otevřený životopis nebo nabídky práce, statisticky v tom rozhodně nejste sami. Do toho 4 z 10 zaměstnanců říkají, že během předchozího dne zažili hodně stresu, takže pracovní pohoda je očividně pořád trochu prémiovou výbavou. Proto, jestli vás práce nebaví, jste podle všeho v docela početné společnosti. Jen teda šéfovi bych tento průzkum nepředhazoval hned v pondělí ráno. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Aliens. Shut up, dad.
3: Za novinkou Konec Oak Street stojí režisér David Robert Mitchell, který má na kontě výtečné horory jako Záhady Silver Lake a Neutečeš.
4: Looks like the whole neighborhood's lost power.
3: Konec Oak Street je pro Davida oficiálním vstupem do mainstreamu. Velký rozpočet, velký námět o sousedství přeneseném do džungle zaplevelené dinosaury a velká jména před kamerou. Ostatně Anne Hathaway a Ewan McGregor jsou bez diskuse vynikajícím úlovkem.
4: We can't leave.
5: I think that our neighborhood, our whole street has moved.
3: A že jde o mimořádně ambiciózní projekt, dokládá i producentská účast J.J. Abramse, jednoho z nejvlivnějších amerických tvůrců, který proslul jako mistr záhad.
6: Get out of there, run!
3: Konec Oak Street je zasazený na typické americké předměstí 80. let, takové, jaké známe z hollywoodských filmů. Jednoho dne ale poklidný život obyvatel naruší záhadná kosmická událost. Jejich domy, ulice a celé okolí jsou přeneseny neznámo kam, na místo, kde se to jen hemží dinosauřími zabijáky. Sci-fi thriller Konec Oak Street je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Tady je vaše Evropa 2 na 17. hodinu. Přidá Zuzka Kozáková nové zprávy.
2: Vítejte u zpráv. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli k odběru. Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň. Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. Zájem o kroužky, které nabízejí domy dětí a mládeže, je i letos vysoký. Největší zájem je tradičně o sportovní či hudební kroužky, ale také například o robotiku, keramiku či kroužky zaměřené na 3D tisk a létání. Některé domovy dětí a mládeže zvyšují od nového školního roku ceny o 100 koruny, jiné je nechávají podobné jako loni. Aby sny nezešedly, vzpomínková akce, kterou můžete navštívit až do 21. srpna. Připomínka okupace vojsky Varšavské smlouvy se koná ve spodní části Václavského náměstí v Praze. Po celou dobu je přístupná výstava dobových fotografií na fotopanelech, promítání historických dokumentů na velkoplošné obrazovce a na místě je i historická technika. Nechybí letní kino a 21. srpna proběhne i koncert. Celá vzpomínková akce je zdarma.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Dejte pozor na dálnici D10 ve směru na Turnov. Bouralo se na 25. kilometru. Další komplikace jsou na Českobudějovicku na silnici 603 na vjezdu do obce Chotýčany, kde máme taktéž nehodu a policie zasahuje u nehody i na Ústecko-Orlicku na silnici 17 na vjezdu do obce Stradouň.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Jasno, v Čechách počítejte se vysokou oblačností a teploty se pohybují do 630 stupňů Celsia. V neděli bude zpočátku jasno až polojasno, postupně během dne od západu dorazí oblačnost a zatáhne se. Přidá se k tomu déšť či přehánky zejména na severozápadu Čech. Srážky na Moravě a ve Slezsku pak očekáváme až později večer a pak hlavně v noci na pondělí. Teploty se opět dostanou vysoko a to až k 630 stupňům Celsia. Tolik ode mě, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Kubou Štěpánem.
1: V Americe stačil jeden podezřelý předmět a během ranní špičky se rozjela akce pyrotechniků, policistů i psovodů. Ulice byla skoro 2 hodiny zavřená, co nakonec takový poprask způsobilo. Budete se divit, počkejte si.
0: Evropa 2.

0: Sobotní odpoledne užíváte se Evropou 2. Ve Washingtonu DC měli policisté zásah, který začal hodně vážně a skončil poněkud intimně. Ve čtvrtek kolem 7 ráno si někdo všiml podezřelého předmětu u hasičské stanice ve čtvrti Tenleytown. Byl modročerný, měl odkryté kabely a podle svědků ho tam někdo krátce předtím nechal. Takže žádné riskování, dorazili pyrotechnici, policejní jednotka, psovodi a během ranní špičky se uzavřela okolní část. Doprava stála skoro 2 hodiny. Pak přišla důkladná kontrola a samozřejmě velké odhalení, žádná bomba. Policie předmět popsala jako elektronickou erotickou pomůcku pro muže. Nikdo se nezranil, ulice se znovu otevřela a zásah mohl skončit. Takže dobrá zpráva, nic nevybouchlo a majitel má teď asi jediný problém, jestli se vůbec odváží přijít pro ztráty a nálezy. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, check it out, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
3: hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím, Evropo 2.
4: Ahoj, tady Tate McRae. Pozlo cash Evropu 2.
5: Evropa 2.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní z Club Card nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
7: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
9: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: vědět, kde to stojí.
1: Jak to vypadá na cestách? Problémy jsou na D1 u Soutice ve směru z Brna do Prahy. Na 56. kilometru se srazila dvě osobní vozidla, momentálně je levý pruh neprůjezdný a tvoří se kolona. Zdržení je aktuálně na 20 minut. Silnice 6 vázne u obce Věrušičky, kde se střetly tři vozy. Na místě jsou všechny záchranné složky. Hlásíte problém taky na Trutnovsku na silnici 37 u Hajnice, kde došlo k hromadné kolizi 4 aut. Pozdržíte se krátce na silnici 297 u Janských Lázní, kde se střetly dva vozy. Na místě už jsou záchranné složky a v Praze se srazila dvě osobní vozidla v ulici Klochkovu. Tolik doprava v 17.35. Damiano David, One Republic, zazní v další várce Maxima muziky a dáme si i jeden velký hit, který právě dnes slaví 20 let od vydání. Buďte na dosah, tady je vaše Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

muzika. Mark Dan a Raymond. Mark Dan a Raymond. Evropa 2. Maximum nový muziky.

Když se nacházíte kdekoliv, posloucháte sobotní Evropu 2. Mám tu hudební vzpomínku, u které se na chvíli vrátíme do roku 2006. Přesně před 20 lety vyšel single Too Little Too Late od JoJo. Bylo jí tehdy teprve 15 a zpívala o situaci, kterou zná spousta z nás. Nikdo se chce vrátit, omlouvá se, slibuje, že tentokrát už bude všechno jinak, jenže mezi tím přišel o důvěru a druhá strana už nemá chuť začínat znovu. Píseň se stala jejím největším americkým hitem a dostala se až na třetí místo Billboard Hot 100. Právě dnes je tomu 20 let od vydání, ale tahle vztahová situace je prakticky pořád stejná. Správná slova totiž někdy dorazí až ve chvíli, kdy už je nikdo nečeká. Pojďme na Evropě 2 společně zpátky do roku 2006. Tady je JoJo a píseň Too Little Too Late na Evropě 2.

0: Na Evropě je Jojo a single Too Little Too Late, který dnes slaví 20 let od vydání. My se vrátíme opět do současnosti, do 18. hodiny si určitě dáme dovolenou od Xyndla X a taky novinku Country Girl, o kterou se postará Mark Dan, taky Raymond. Držte vlnu, tady je vaše Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Přesně za minutu bude 18 hodin, posloucháte Evropu 2 a nové zprávy teď přidá Zuzka Kozáková.
2: Dobrý podvečer. Vláda v pondělí znovu probere úpravu pravidel veřejného opatrovnictví nad lidmi s omezenou způsobilostí k právním úkonům. Dosavadní znění zatěžuje některé malé obce, v nichž sídlí ústavy pro handicapované. Úpravu občanského zákoníku různé kabinety řeší od roku 2016. Změna se ale zatím nedostala na konec legislativního procesu. Více než 30 sportů si mohou návštěvníci vyzkoušet na 15. ročníku ČEZ Lipno Sport Festivalu. Zájemci mohou ode dneška v okolí Lipenské přehrady startovat například v 9 cyklistických a běžeckých závodech. Kromě toho pořadatelé připravili kulturní program s 5 hudebními večery. Festival, který loni navštívilo 55 tisíc lidí, končí 23. srpna. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu dnes zabojují o medaile největší naděje české výpravy, která je dosud bez jediného cenného kovu. V hodu oštěpem bude obhajovat zlato Jakub Badlej, který zatím prožívá nepříliš povedenou sezónu. V běhu na 400 metrů patří mezi kandidátky na medaily halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel. Soutěž oštěpařů začne v 21 hodin, čtvrtkařky poběží v finále o pár minut později.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na dálnici D1, a to ve směru na Brno. Na 176. kilometru je na krajnici odstavené vozidlo po nehodě. Na D10 ve směru na Turnov na 27. kilometru pak máme sraženou zvěř v pravém jízdním pruhu.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Jasno, v Čechách místy oblačno, teploty se pohybují do 36 stupňů. V neděli bude zpočátku jasno až polojasno. Během dne od západu dorazí oblačnost a zatáhne se. Pršet by mohlo na severozápadě Čech. Srážky pak dorazí i na Moravu a Slezsko, ale to až později večer a zejména v noci na pondělí. Teploty se opět mohou dostat k 36 stupňům Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy, vy jste s Evropou 2 a opět taky s Kubou Štěpánem.
1: Proč část mladých raději volí vztahy bez závazků? Je zatím svoboda nebo spíš strach z toho, co by mohlo přijít potom? I o tom bude řeč tady u nás na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Možná taky máte lehce pocit, že je čím dál běžnější vztah bez velkých plánů, závazků a otázek typu, kam tohle vlastně směřuje. Pro někoho je to úplně vědomá volba, chce blízkost, ale zároveň si nechat svůj prostor a moc si tím nekomplikovat život. U části mladých je ale zatím i něco jiného. Strach pustit si někoho opravdu blízko, protože vztah znamená nejistotu, kompromisy, občas i zklamání a hlavně nemáte úplně pod kontrolou, jak to dopadne, že jo? Do toho seznamky, které vytvářejí dojem, že možností je pořád nekonečně mnoho, jakmile se objeví první zádrhel, je docela snadné říci, že možná stačí ještě párkrát před prstem a objeví se někdo lepší, jenže tím se vztahy často ani nestihnou pořádně rozjet, natož něco ustát, takže možná nejde o generaci, která nechce lásku. Spíš jde o generaci, která by ji chtěla ideálně bez vedlejších účinků, bez čekání a v neposlední řadě s možností kdykoliv kliknout na tlačítko přeskočit. Evropa 2.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Pokud v Google vyhledáváte Chucka Norrise nakopali do zadku, dostanete nulové výsledky.

0: právě, kde to stojí.
1: 18.28 ukazují hodiny, pojďme zkontrolovat provoz. Okolo 5 až 10 minut se spozdíte na D1 ve směru z Brna do Prahy před Ostředkem kvůli omezení vozidla dojíždí do kolony u 38. kilometru. Na silnici 27 došlo v Žatci ke střetu dvou aut. Vážná nehoda motorkáře se vyšetřuje na Rychnovsku v obci Záměl, Míšo, díky za zprávu. A na Trutnovsku došetřují kolizi dvou aut u Jánských Lázní, kde jsou všechny záchranné složky. Jedná se o silnici 297. Tak buďte opatrní a šťastnou cestu, ať už míříte kamkoliv.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2, taky tento víkend dává lidem teplotně zabrat. Zítra můžeme naměřit až 37 stupňů. Pro většinu republiky platí výstraha kvůli vysokým teplotám a dál trvá i zvýšené riziko požárů. Zlom přijde během neděle a hlavně teda v pondělí. Dorazí déšť, zatáhne se a teploty na většině území spadnou někam k 19 až 23 stupňům. Takže kdo už má veder plné zuby, vydržte. V pondělí budeme dost možná nadávat, že je zase zima. České léto má tenhle přechod zvládnutý bez jakéhokoliv mezistupně. Pro dnešek se loučím, díky za vaše uši a těším se na vás opět zítra od 15 hodin. Mějte se, ahoj!
1: Evropa 2 Action! Novinky v kinech.
2: Welcome to my island. Do kin jde temné rodinné drama Birthday Party s Willemem Dafoem v roli řeckého miliardáře Markose Timoleona, magnáta ve stylu Aristotela Onassise. Děj filmu se odehrává v roce 1975 na soukromém ostrově, kde mocný a kontrolou posedlý patriarcha pořádá okázalou oslavu 25. narozenin své dcery Sofie, jediné dědičky po tragické smrti syna.
3: You never needed me. You sent me away.
2: Oslava slouží jako dokonalá příležitost pro různé osoby z Markosova života, jak se k němu přiblížit se svými vlastními záměry. Pro samotného Markose má být oslava zase prostředkem, jak zasáhnout do života dcery.
4: I open my life to him and he does this, he's a fucking bastard.
2: Sofia má ale pro Markose připravené vlastní důležité a nepříjemné novinky. Zatímco se rajský ostrov pomalu mění v neprostupné vězení plné manipulace, lží a skrytých ambicí, stává se z narozeninové oslavy psychologická partie, v níž každý skrývá vlastní tajemství. Španělský snímek Birthday Party je aktuálně v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: What?

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Evropa 2, 89.5.

Už dneska večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza Evropy 2. Headliners pro tento víkend. DJ Lafayette, Ondrej, Richard Reynolds. Už dneska od 10 večer do 4 ráno. Dance Extravaganza Evropy 2.

0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, že jsem je sama mluvit.
2: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pocem ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.

0: Evropě 2. Víme přesně, co se kde děje.
1: Na D4 pozor na 25. na 25. kilometru na Příbramsku zablokovala nehoda dvou osobních aut.
0: Nejsme normální rádio.
2: Už to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
0: Jsme Evropa 2.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.

Nová muzika. Lost Frequencies. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 8 let.

0: I guess you moved on really easily.
1: Hudební novinka Evropy 2.

0: hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
1: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
2: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
3: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
2: Přečíst to podle mě dokážu.
4: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
5: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
6: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
4: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
7: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
0: Evropa 2, kde to stojí?
8: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
7: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
0: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
4: Co? Haló, kdo?
1: Haló.
2: Ahoj.
4: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
4: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt.
4: Iveta!
3: Ty jsi dobrá!
4: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

Klidně si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum.

Klidně si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum hudby. Extravaganza. Maximální party na Evropě 2.